ta je na horách.

koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma, nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať

Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň.

když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla.

stoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

Zdál se mi v noci o milování. Plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu.

spolehlé klas ječmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet, až se zpátky vrátím,

Až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že kruh

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

hrají a límečky dřou, jen co se nají, už hladově řvou, prsty si hrají a límečky dřou, tak

Starý pán tiše seděl a poslouchal jazz. U nohou mu dřímal jeho malý pes. A když ze starýho LPčka klidný chorus hrál, pán se trochu usmál, pak zavřel oči.

vystupují ven v prapodivné postavičky a za dveřmi zcela mlčky začaly se v klidu řadit do zástupu.

Dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem z Vavřínu.

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě. Klid.

volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a Schenk

0: Je krátce po čtvrté hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Neštěstí nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu.

Jsem svý štěstí uší, nemám více, zbyl mi pěstě jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, pro co vinu z touhy, uším s ním ten buček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, pro co vinu z touhy, uším s ním ten buček.

bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, zní de facto sporadicky, je jaro.

dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo s tebou dám, trochu řeč i ze sebou mám, na hlavě.

z toho chutí šlehat vodu dám, svý ženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cizem,

umrám. Tak teda pojď se mnou. To byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

dálce už blízká se na časy, opilec propil se do krásy, hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání, hodin pár,

tečky na nebi, od nimi hustý host, skrz který Ohře protéká. Dvojice sokolů vtělená vznešenost svou kořist odnesou do rukou člověka. Kdo pak je vypustil, kdo čeká na ně tam, kde další dravci řadují. Muž, který neříká, že sokolů je pán, jim všechny nemoci a rány vyhojí. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu. Jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Raději zapomněl, kde stával jeho hrad, to pevné hnízdo nad klidným údolím. Své krásné ženě tam často říkal rád, má paní spolu s vládnem cokoliv. Až jednou nakázal na plášť mi naší kříž, neslyšel prosby, neviděl slzí prout. Zavolal král, zavolal Bůh,

inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to.

horko jak v pekle, je na pláních tureckých. Za pár let chlad a vlhko v pruských bažinách. V boji byl démon, v lásce asketický mnich. U ohně seděl a vzpomínal, jenomže nevěděl, že nezbylo mu nic. Že nájezd lotrů, požár, křik a všude krev. Lákavá kořist v těch časech nejistých. To je hrad bez pána a kráska v jeho zdech. Kdysi to býval bojovný rytíř, boží meč tvrdý a bez soucitu. Jako inkvizitor vrátil se z cest a ztratil smysl žití. Ztratil řeč, ztratil domov, kdy už přebolí to. Na břehu řeky stál a chtěl to skončit snad. Zarostlý, otrhaný, s prázdným pohledem, když s křídlem poraněným mu sokol k nohám pad. Důvod, proč prožít ještě aspoň jeden den.

Mějte dveře dneska tůze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu. Zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád. Srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. V očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbedych, říká já kochám tě. Vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky, a říká I love you, pod tím jdou titulky. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný. Řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný, a nebo drahá, když je to dabovaný, a nebo něžná, když je to dabovaný, a nebo sladká, když je to dabovaný, a nebo nebeská.

0: navždy pryč, navždy svoji.
1: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy svoji.

stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po zesprdelé můře, nikdo už si nebude chtít.

chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit na vota.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Daná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodná konečná vystupovat.
2: Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

Jela se strachem, kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlyhu.

potem zmáčený, prázdný dlaně, čas je ztracený, zapomínáš, na vše se dá prát, sladká bída, ve vzpomínkách prázdnej dlaní, stvořených pro políčky, bulvár zdaní.

šedý vločky na prázdný výlohy, všechno zmrzlo, život za pohyb, monzun fouká, ořechovkou dirigent leží pod taktovkou.

0: je krátce po 7 hodině raní.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem zda.

Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání. Až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce.

do širýho kraje. Mokrou trávu pohladím, z kopců pára stoupá, a nebo je to dým. Chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Chtěl bych s tebou být,

ona se smála. On držel to GPS v hlavě,

úplně vespod, v papírové klanotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno a všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hospod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. V ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo ví, proč se vracím s toulek sám?

čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

tak vážně nevím, o co kratší. Dívenko spanila, ale silná jako hrad, je to snad postila.

bydlíš, kdekoliv jsi, bratr můj. Do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš, kdekoliv jsi, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každý chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám, ale to kde kdo v tomto domě, nakonec

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: je starý noční hlídač se svou kujarou. Se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde, nic to není.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali

se mnou plepky, dali mi na žilepky a flašku šanohár. Kdybych býval pro milenku kapel,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem zásobí.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí.

snad a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, ty sračky překryjí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud.

sto let. Co stane se a co se může nestát, vidět je, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu, na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta bez

Střel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Kač, kač, píp, píp, chrochty.

psaní doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

svět, je parket plný siluet, a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty,

když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát, žaluzie brání světlům z ulic.

my to spolu dotáhneme. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

0: copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky. 40 melíry a faldíčky. 130 paruku a chlebíčky.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

0: je to model. To vždy chtěl.
1: V módních magazínech hledá jen svý fotky, svý tělo obdivuje celý dny. V reklamě na značku

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku.

naproti v okně se rozsvítilo. Ženskou siluetu si tam snažíš představit.

je půl pátý ráno v jednom městě. Za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí.

dýka, jak dýka, mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde, a co s námi bude.

ticho, všichni jak oněmělí. Dobře ví, kdo je chlap, co na ně zuby cení.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

století. Thank you.

Vinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hejc. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pizz.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Socky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo, páno.

ty billboardy a kolečkový bruslaři. Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, střílej se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měsi. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

vyplo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě to za...

Mě to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla. Utírám hrnky a vím, z kterého si pila.

Už slova žádný nezmění noci na dny, na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá. Teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

velký vůz, kolik ztratili jsme mus, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad, to jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat, dokud oheň

kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, v nebi jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spukně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je.

nevíme. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co

S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči.

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů.

křehká duše, ale pěkná mrcha. V milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta besty je žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá.

Když ráno oči svoje otvírám, venku je krásně a ty ještě v klidu sníš. A když ti z očí slzy otírám, změním je v úsměv, kterým pak mě potěšíš.

ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale laut.

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

za branou dnů, pod víčky na očích, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

uletět všem a ztratit jízdenku zpátky. Je ve snění sen, co trvá okamžik krátký, jak v ločce, kterou k sobě vábí zem. Tak snad na něm naděje umírá, když vrací se.

taky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: 声。
1: Je krátce po 16. hodině.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spasí?

Počíhat si na tu lízu, na tu schýzu, paralýzu za plotem. Měl jsem chycenou mízu, měl jsem plesnivou dřeň. Vylezu si na tu lebku, na tu debku, kleplou pepku za bukem.

všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív
1: našli jsme si starý seří bubněm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubnistrice z bubnů, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

0: první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, vždyť důkazem toho je...

tolik dní tu čekám na život, který mě tu zapomněl, u těchhle mrtvejch kolejí, který jsou prázdný jako já.

nad dveřmi lokálu, bylo mi do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči hrál jsem slepou bábu, točil se po hlase,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Pásník ten má právo veta, může s klidem v minutě.

0: vnášet smutek do duší. Blbost bude nad planetou vnášet radost do duší.
1: Před malou chvílí bylo 18 hodin.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Snad bych uvěřil, že moře není zlá.

mezi okny. Všude kolem plochy, bílé plochy jen,

co když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky. A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí roz,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Rejlit v kontuře nám dneska píšou Hudeček má, no i hladní to stojí pan.

do kočku, pane, obraťte svou tvář. Na prostřední stranu chytli přikáte staního brejatýho podvodníka, počtěte si za padíka.

jsem rád. A kočky zas už metou pryč. Ze střech dávno slezl sníh. Vždyť jsem jasně slyšel klíč.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Byl pročítám si došlou SMS-ku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají spovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pětikačku.

ti budeme tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

Nová Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem

chrápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý klíží

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

by snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: a pěkně poděkuj. Voják tě chtěl zabít, to za ty peníze měl tě vyměnit. A komuže to máš poděkovat? No přece těm svým nevymáchaným ústům.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.

hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

povoněl čaj a santálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě. Nad ránem chlad a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk, vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prst, kuva, best! Vve primátor na šoféra. Prást. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr. Barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváve chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a

nuti toho, plus to košce originál, nosrožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things. Odpočiň si.

Maruš se táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou.

Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se fotříka, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černej klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna,

konec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen první.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak půdku z řek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

0: uřeky snad.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem točil svět pár týdnů, možná i pár let, nikdy nemusel jsi mi vyprávět,

cítím, že v tuhletu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhletu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh.

ještě budem spolu smát. Prej si to musíš srovnat v hlavě a chceš mít na pár týdnů klid.

moře chodí po dvoře, dneska je dobře, dole i nahoře. Po dvoře chodí i hoře,

vychodí po moři a dokud hoří, tak se neponoří. Může se však jednou otevřet,

0: budeš čekat, až přijdu za tebou.
1: Moře chodí po dvoře, dneska je dobře, dole i nahoře. Dneska je dobře.

Naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.

zas neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

nadšeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: jen majonéza ví, se láví.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku, v rytmu

da da da da. Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je

čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

To mě hladí, si třetí strana mince, máš tváře po mamince, si nebezpečná, přiznávám, že za to stojíš.

až jsem se celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila. Nevěř, že

plásku, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Ráno bylo u pokladny Fronta.

Auto usmažal mě ryb. Byl jsem tak smutný, že zavolali kněze, kdybych snad předčasně chtěl.

si odpustí. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog.

0: kdy svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění

trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný znamení. A dávno promlčená přání.

sedu, ve středu a pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů.

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si svolává dole děti k obědu.

anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale myslím nově. Když jdu kolem živnobanky, jak se hnat na konto franky. Dovnitř vidím chodit tam ty, co mají přízní emigranty, a mě zase straší v hlavě dovolená naší ravě. Snad jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky potom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před Čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. Čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost Švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí. Nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzeném kole, slova někdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se kradou.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

smrti galinu. Nějak mi nejde spaní,

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: luka.
1: A kachna vodní s peřím zelena.
0: Kachna.
1: Jak duhovými barvami, když
0: nechceš chlebíček.
1: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
0: Už to prostě nechci nikdy podstupovat z

0: večírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě. Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny.

0: taky.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho.
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
0: Vypadni.
3: Surové křiky.
0: Dveře jsou tam.
2: Odcházím smrtelně raně. Hory snů v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou noc.